0: We are in the beautiful village of Nechory. It's in the heart of the wine country of the Czech Republic, and we're gonna try to do a festival of wine and all the traditions that this region is rich with.
1: Já to mám strašně ráda, to prostředí a vlastně jako tu atmosféru, která tady na mě vždycky dejchne.
2: We're gonna get it clear in the back, but it's basically just this one turn that we need. And the dance is gonna be here.
0: It's gonna be complicated more for us than for the F1, because the F1 is just driving very slow walking speed among the people. So we want to coordinate everyone here.
3: Je to pro Brošťanky samozřejmě obrovská událost. A je to něco, co tady nikdy nebylo a myslím si, že hned tak ani nebude.
1: Střílím tady růže na střelnici a trefila jsem se, což je pro mě taky dobrý, to se tak často nestává. Formuli jsem teda viděla opravdu poprvé a je to teda zážitek, no, je to hlasitý.
4: They know how to keep their traditions alive. Look around.

0: Točíme dvě země v rámci 5 dní. Každý den se stěhujeme vždycky do jiné destinace. V každé destinaci máme zhruba 3 lokace, takže my jsme prakticky neustále v autě, neustále přejíždíme, vybalujeme všechny věci, natočíme, zabalíme, zase jedeme dál. Spánku tímto pádem teda není mnoho.
1: Welcome to Bratislava. We're starting at the Bratislava Castle, but after that we're moving to Mlínské Nivy, which is a very challenging location for us.
2: It's really exposed. It's a Friday, so we expect a lot of people to show up. So safety is our utmost priority.
3: Já jenom poprosím, pojďte se připravit všichni, ať jsou za tím policejním autem. Nikdo nebude stát před tím.
1: Craziness.
4: Bolo jedno z najkrajších prebudení v mojom živote a to už bude mať 37 rokov moje rodné mesto a táto nádhera sa tu zrazu zjavila. RB7, jedno z najdominantnejších aut v histórii Formuly 1. To je niečo neuveriteľného tu zbadať, proste wow.